0: MDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: A tutel ma na tutel miestnje, kež pšetco Jan Reha.
2: Koparski cilk starých kniezov Sokova Ralbice roky mieše 5 kvečor na Swiskim Trauniku dale možnosť se v okresne mištostvo 2620 vudobyč. Trenér Mike Brizan.
3: Naže sa tam nerdženca poradživo, my sme byli s Ľubušom jenom silného přečivníka, my sme byli, když je nadá na tabuľku, tu sporadženú tabuľku, poprom s jenom dupkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivné rotajše přijímať žlobili, to reka my sme na koncu 2-1 širali a to reka my nemáme žiadnu šanzu jace na mištostvo.
2: Hižo v cíči mičinie by Stani Ševca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 dospil. Dalšie koparske vúsledky, jednota Bernigorode bude sa budešin 2-2 a Wotzl Riza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec by za hostičelou 4 rota dospil. Koparky Dynama Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankam ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Celiva. Ve okresnej Vyšej Líze je rodžene pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie budešim při dobeču 2-1 doma přečivo zástupnictvu FSV Bretnik Oswalde doby Čerske rota krotko před Votví s Daniom docpil. SC Wulke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, hižo v 20. menšine dobieše sudnik Matias Král Rajary hosči amplovú kartu pokazač, krotko do počasa přetvorí rodžene Kočinian Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutný kop. Úsledky z okresnej lígy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1, Cilce hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostnik, dvoje rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Koparjov byl Jesač menšinou 4 rota. Radvor Vute 1-2, rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo dobehu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik bihižo v 5. menšine trechiu, po přestavce potom Handri Korenk a Ronja Nuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Bianje při štvrtých krystalových biach v bývej vodži je si šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé miestno by stavovní skupinie SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dresler reka dobečar šulorského bia na čarie 1,2 km v mieste při budeských mieščanských biach. Sofia Dreslerec obsadži na čarie 3 km štvrté miestno a na distancu 10 km by so Budešan Simon Žur zvážil, von dobeža v SK Peča cíce či ako druhý do cíla. A von je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric vysoké dobeli. Druhé miestno v obsadžiku Salovčenio a cíče vobornice ze Smerdžacie.
1: To bych upotekim športové vúsledky s Janom Rehorjom. Von vie, že ve Vúžice so raje športu ja vizotiš študobyče abo přiraje. A tu mám ešte dodok s dalšími vúsledkami. Rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbiče Pančice je doma přečivo rezervie z horu z jeden Cirauo. Rota za hostičelu celeše Emilio Vecich a druhé koparské mužstvo športového tovarstva Radvor te podleža doma rajnemu zjednočenstvu Salštrova z 1-2.

Sidne, su v Vojerecach mieščanský svedžin svedčili konst do džina. Nové miesto Vojerec su přestvorili na svedžinskú milu s atrakciami, vykováriami a tiež s gastronomiou. A na Vúžiskym námiestče tam poskyčichu při darmotnom zástupie 25 hodin do live program. Sobotu vystupíš ty dopoudňa skupina Horjane a popoudňu serbská rijovanská skupina z Britnie, nedželu potom serbská rijovanská skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj je včera večer potom vojeruský miščanský svedžin zakončil. Poradžena feta po takým Vojerecach nové mieste.

0: Spas tacu spievaš Ralf Bozi tu pala nas programja a ste menit kol 6, menšinu do 6, smim tu už přepodač svojo do budešina.
1: Nábožné svojo.
0: Mađenca Lydia Kolfostec Vokova.
2: Spievame. Ja znaju kraj, so zeleni akčeje, a tuk a žonu vanje poskiča. Bohužel v našim kraju runje tak rožojče nie vupada. Telka o firmu dyrbi začinič. To mi rudži, a ja so cilje v osobinste starošču. Jako kšeščenio pak vieme, naš přichod nevodvisuje jenož od kurzu na burzy. Bo je väčší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra ryka, šu svoju starošč, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme runie nitko znova nauknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrom šplíšemu ze snúze vúpomame. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený a kčeje. A svoju šerpatku sim ze Božej pomocu tiež přinošovala.
0: Nábožné svoj knýma, dženca na doku a zamovitosť či tudušie v osade, Lydia Kolfostec Vokova, tu z Budešina.

A štož serbsku hučbu nastupa, to vězo vězče, to naš poskyt, tak co vás kronne, neje, máme vězo hoborský hučbný serbský archív a tuto titule dženca rano z něho svišiče. Svišime Franka Veseluse, Kajka Radosč. Zatem prašu so Helena Brisan-Hedušcina. Die Schlexer Hendrickson hat in Sarana zwischen mir sie gerst und warum ich. Und jetzt kommt es mehr zu einem Titel, Dale Paul McCartney Spielberg. Come on to me.

0: to můžu vám říct. Nimale dyba vývoní džencasu. Naši kolegoje, kýž jsou čera přes studio tu vedli. Smyšako čera naše durie na dňu votoreného pomnika votorili a podskyčichme vědženia. Šako je naše studio nedošim postovým tvárenju zamestnjene. Impresie zima za nás netko Bogna Korinkova.
1: Vo doponia džesačich hač do štyrioch mejachme pospochy skupiny zajímcov ve studiu. Ľudži z Budišina a v okolíne. Ľudži, kýž nide tude ve rumnosčach paketovie stácie dživachu, ľudži, kýž bychu čipni na to, kak so dženca ve médiách dživa a dživči, kýž se s vulkými vočemi trute v obladachu. Či kýž nide ve tute rumnosčach pakete riadovachu so veselachu, zo suso zaso na nidešim dživove miestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu so dopomnič, pokazachme s dobom fota vo přetvare nečišeho domicila serbského rozvosa. Až to doby rec, vedženia, kýž bychu na pół hodiny zapoložene, trajachu s časami nimale hodinu, telko prašenju, telko zajma. Mie s opetovarimi bietiš Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tú techniku, a za kaso ju dživé ve Budišine. Trudia přinožky ve serbskom rozvosu svošu, abo tež ve nemským MDR rozvosu a televíziu, a dženca sem si mova vobladačka to hromadže tvarene hodve.
1: Hast du nicht ein neues Sonniva, das du dort zwei ist der nächste Wetter war?
2: Hi. Das durch die Mode Lujojo technische Schamoja muss man ohne Podla Bully Velle und Rumis mir Runie Bully Dome Fascino ja. Durch die Lujojo technische Moja Change.
1: Kak ist so am Wetter ne dort zwar da Klubivo.
2: Hi, da Jahre intensivne muss man mal lebsch fraschen das Deutsch. Hi, ja, mam nicke eine kus konkretne Vopras, od Dživa Jove MDR studiu.
1: A što si myslíte, bychme to byli dajkedne vospětovat?
2: To by vysa jara zajmuje tež za šulerio a za mode lučo, když se za dajke pohovanja zajmuje.
1: No, tých sme čera vysa tež ve studiu měli. Komputere, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, když máme. A kajšižo mienované rozdělné kamery, když miestem zasadujeme, například tež s trutami.
3: Hej, by cool, nema lač, kata jo od nutska upala.
4: To je technika jo, a to je rumnoše, kata jo natvarane šo. Jas nike, prvni rastu, a to si upala maj.
3: Najlepe ljubi so mi te kamera s temi dronami došera fascinirovace ka vulke, a ka krast te technika jo to najsem lepe ljubi.
1: Ahaj, budžeme dobeč tajki džen votorenih duri vospetovač, dokaj šitkih do studija puštič ne možahme. Mijahme šak vopmezovane kontinget, dokaj šak naše rumnošče a režije tajke vulke nisu za maso ljudi. Prini tajki džen sme nit pševedli a svojske nazoninja naromadžili, kiš pšihone kruč potom navožujeme.
0: Impresie vo čerovšim dňu otvorených duri MDR-studio tu Budešine a serbským rozvosu do Bechu. Bogna Korinkova nam rozpravieše. A ja s tými krotko pobydl následem 6 hodin 16. Dobranie, tu svišmi netko Franka Veselu.

0: Frank Wiesela je dos bivao, čas hač menšino don na posednich, nedo mi je, a tuž so netko kaparje na reče.
1: Nic jižo zaso. Čo dla bul dženca pšetco jenaš 1 liter? Što je to jenaš do ry?
2: Ja bul zaso začisnu, hej?
1: Dere, Mira, ja se poskyčuju.
2: Pytaj si tunra svobodnu rum teja, za môžu či bul přičisnič.
1: Nenže, oni mi zaso na pjače lepja. Da raj rače dozade, ke Benny.
3: Hej, sem svobodne. Mamiun, Mira, bíš dále. Rajuči bul nedom ručo.
4: Vostajnče koncentrovani. Mira bul činže. A kejč bu, přečo nie tiežno při tebi.
2: Vidžu, a mam bul vešče. Komu da môžu netko rač?
1: Nic ke mni. Mie dale dvi rajace vobstražujete.
3: Mi tež nic. Su buce pasa stajili.
2: Jasmin gete, neda nicht du svobodne? Što netko?
4: Spytaj so s driblingom, přečo nikke vůvine, čieli hinak nejnže. To môvo hrube vodu rič.
3: Super, se nimo. Netko so snadno nešto vúda.
2: Nic tak pravje. Teju přeco ište vobstražuja, a ja sem tež miestem zaso vobdata.
3: Za to pak sem ja netko svobodne.
4: Hajdeš, nima žane druhe možnosti, dobíš ročak Bene rač.
2: Da keč bu, Beno, pas pšinže.
1: Zaklate, su zaso bu odpopadnili, a vonsilili.
3: A zaso môžeme jun začisnič. Kelka razov je so tuta situácia netko ospietovala.
4: Přehusto. Vy a tam niso ve srečnem polu přederie kreče, a mě so bu dosponie vrunače. To je vopravdže najhorša forma traunikového šacha. Většin. Žana riana ra za přiladovanie.
3: Ach, papa, samo za mne, jako rajaria. Nie to je Džana Rianara.
1: Ja môžu sa dopolniť, zo sým sa dý raz takhle vostudžuje pri kopanci.
4: Čo ničo nepomá.
2: OK. Daj a bôj zase núc čísnu. Šepši ho tu ani na dajšie kôr. Raz, dvaj, tí.
5: Esiotko, pačky.

0: 5 minčinu do nápu sedmiche a s tým je netko zase Bettina všimný z policiu.
1: Polícia z G.
2: Sobotu večer zamiškriču neznači skučiteljo na hubinje pola zaomja viacore navoštovane zdunky štomu, vonjova vobora možeše hašeč, nasta vecna škoda ve vysokošine, že 5000 euro policajski revje budešin netko přepetuje zapalja svadla. A tež neznači skučiteljo pokradnuchu sobotu večer při zamknjene motorske na zeleni hasove vojerecach škoda padustva vúčene neže 5000 euro kriminalna služba vojerovského policajského revíra netko přepytuje a 5 gráno spytachu neznači skučiteljo na Mozartu i Budešine předavanský automataj rozvamač. Oni spytachu tam s pomocou neznatého grata z namocu automatu vočinič, to so jim nie poradživo. Svobodne přístupne samoposlužovanské automaty bychu zjedžemi napielnene na jednom nástroju v obškodžišu paduši přidatne displeje a tež vúdače gratu. Zavinovaná vecná škoda niedže 5000 euro. A noc od piatka na sobotu kontrolovaše policia vodžeria e-rollera na Kamentnej Budešine. Převedžený test pokaza pola 42-letného hodnotu 1,92 promile. Zastojnice převodžachu šoféra potom kvotov za čukrije a sotovišu vozivenie menujce vopijústva ve vopkadžedla.

0: Jena posed mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Vjerš jubileja džuvetstvo postali tođiska coke bišu dvurečne svedženske kemše čera ve vosadni cokvi. Svedženski preda bi je krajnobiskop Tobias Bilc. Kemše vuotovahu dujerio a spivne skupine vosade. Hižo sobotu odmeso stavi z nizki zimpozi, tam přednošovahu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, fara Kristof Rummel a dr. Gerard Krautz vo temach gajš, hođiska vosada sprafaru hač do reformacije, vuviče serbskosće ve vosadže a tvarske stavi zne cokve. Na vobi maj dňomaj z oblikachu se nekotre holce a žonu evangelsku kajštiš katolsku národnu drastu. Z dobom vosvečichu ve vse tež germušu organizovanu vod tuorstva hoči sveči. Na dňu votoreného pomnika mieše tež MDR studio Budyšin čera svoje durie votorene. Při vědženiach zonichu zajímce, kak so rumnostče pošty na studiu přetvarichu a kajke vůžadania miachu tvárce při tým zmištrovač. Z dobom předstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku. Vosibitostka bichu trutu z kameru. Všitke vědženia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 30 opetovariach, sú dživadle narodže rumnosťe vod cichihač k pince spřístupnili, vod nových inscenáciu pokazachu hižo malé kruchy, tak za delňo-serbsku toru nešto zrý dlho švišninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvěma predstajeniom maj oratória Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minenom koncu týdženia 800 přiladovariu. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jón spievajo a riujo zromadne ze serbskej komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judith Kubicec zvoprodživo. Po čerovšim predstajeniu rozžonuvaše so serbský gymnázii s choreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so neciša riovanská skupina rozpuští, přichodže ma nová vopsadka pod novým vumyrským návodom nastač. Na moldavskej dživarničce spichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudžinia v Bielšecach je so 12 ľudí vopčilivo. K zázbihy v uličachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povieste vo sudom serbských králach a vo bladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na herolde Cležunosti a Giovanni dve serbuce evangelsky, svedženský a družší drastče protriovali. Vôdnočenie Giovanničky vodme so čera popodňu na dňu votoreného pomnika v budyskym serbským dome, tak so môžach u opetovario hižo prinie vúsledky vopčívač. Svojimne zabavne popudňo tvorstva Cyrila a Metoda je so čera ve Votrove s vedeniom povsu započalo. Z nežecice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl miestruhým na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú so duce popuču na kvisu obdělili, myta vúlosu a chubší kofi piču na farie, kotrž bych u Votrovské mode žene nespřihotovali. Z besadu pastinom za džiči a riovanjom popudňo vuklinča, kotruž by TCM sekcija svojba organizovala. A to bych upovešče, kiš namakače tiš na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votranja hišče nekotre kapki deša može so stač. Potom pak bihu dňa buđe sucho, slunco so pokaza, slunco a mroče le tak recve votmene dženca a to pši maksimálne 20 stopniach.
3: To što los na pučach a nádruhách bola nás v Sakski, ale z toho ničo našu končinu nepotrichi. Dobro je spobantuš přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

Si bil ki nasre mje atu se në shëpokive. Start je me don novo hot të gjenja, a tu shpolat një minit kën në dam ishë ras, në sredu të mushe që cjoh za so Coffee Beach në zarja do vanju kotru Shekorika, Serbski muzeju Coffee v cjoh. Tam cedža tutun tijen poričeč vo protice. Moja vúžica, kotra švukača šako z leta 1902 posta, a je jeden z najvobľubovanejších a najdlije existovacich formátu ľudového nakladnictva domovina. Nasčihovaná protika dokumentuje hoj, serbsku politiku, serbske strategie, a tiež takrec sebie zvičnenie Serbu. Na druhém boku dovolí tiež dolady do serbskych sebie stereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů celá přednášku zladovat na stereotypy v Serbách. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný soboževačel Serbského instituta. A netko názemíš, jako jsou tiež jacere názemské viki, tak tiež tuton konstitučenia ve vázu, a to lice jižo 21. raz. Názemské viki započnú so sobotu dopudnia džesačich, nedželu potom zmia džesačich džičace svedžen tam vázu. A tiež budeské mieščanské bibliotece poskyčia názemské viki, a to lice prvný raz, sú to čaporové viki, všelaké zajímavostky tam zmia vo džičacích vicu přes samosotovené debienky, keramiku a proclín, vúmiustvo a hučkovanské vice, hačky antikskému čapori tam všetko zmia, Piatk od Česačich, hač do Šesčich, Měščanské bibliotece tu budušenie smia názomské čaporové viki.

0: A tu len netko, kež přeca na tuto miestne, štúrie, že ve Vúžice rau, športovou, dobil abo přirau, Jan Reho to vie.
1: NDR Sachska, serbský rozhlas. Šport.
2: Koparský cúk starých kniezov Sokova Ralbice roky mieše 5 kvečor na Svojským trauniku dále možnosť si v okresné mištostvo 2020 vydobyť. Trenér Mike Brizan.
3: Naže sa tam nierdženca poradživo, my sme mili s Ľubošom jenom silného přečivníka, my sme byli, když je nadaja na tabuľku, sporadženú tabuľku, poprom s jenom dybkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivné rotajše přijímať žlobili, to reka, my sme na koncu 2-1 širali a to reka, my nemáme žiadnu šanzu jace na mištostvo.
2: Hižové cíči mičinie by Stani Šovca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 dospil. Dalšie koparské vúsledky, jednota Verniko Rode bude sa Budešin 2-2 a Wotzl Ríza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sušec by za hostičelou 4 rota dospil. Koparky Dynama Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankám ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Sliva. Ve okresnej Vyšej Líze je rodinný pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie Budešin pri dobyču 2-1 doma přečivo zástupnictvu FSV Bretník Hauswalde doby Čerské rota krotko před odvízdaniem dospil. SC Wilke Rydoriece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, Hižovi 20. menšinie dobieše súdnik Matias Král Rajary hosči amplovú kartu pokazač, krotko do počasa přetvorí rodžene Kočinian Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutný kop. Úsledky z okresnej lígy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1, Cilce hostičela Franz Bulank, Jakob Pakosník, dvoje rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl 10 menšinou 4 rota. Radvor Vute 1-2, rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo dobehu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik behížo v 5. menšine trechiu, po přestavce potom Handry Koreng a Ronja Nuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Bianje při štvrtoch krystalových biach ubyvej vodži je si šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé miestno by starovní skupinie SK20 na čarie 5 km udobyla. A Budešan Miro Dressler reka dobečar šulorského bia na čarie 1,2 km v mestče při budeských měščanských biach. Sofia Dresslerec obsadži na čarie 3 km štvrté miestno a na distancu 10 km by so Budešan Simon Žur zvážil, von dobeža v SK5 cíce či jako druhý do cíla. A von je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric vysokého dobeli. Druhé miestno v obsadžichu Salovčenio a cíče vobornice ze Smerdžacie.
0: Šport ve vúsledky mieša za nás potekým Jan Reho a tu le mám ešte dodavk k dalším vúsledkám. Rajné zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice deje doma přečivo rezervie z horu z 1-3 rauho. Rota hostičeljo Emilio Vetzig. A druhé koparské mužstvo športového tovarstva Radvor te podleža doma rajnému zjednočenstvu z Halštrova z 1-2. Za radvorský cúk bie Antonius Wunderlich na 1-2 skročil.

0: Kakle, klinče šelkunst dženja v Henicach. Komija z Radvorja, jaz se imenujte tam na Kurove Levo dojo. V tamnišim kloštru mijahu nocli, vezo tež tožto probovahu. Cokodin 12 hodinu zvučovahu tvorby Andrija Zelarja a Bjarnata Krauca. Ljudja Mönkova, předsedka Kura mija praji,
1: Nenže jenož po koncerte, ale tež, když jen v cirkvi zpěvá, abo raz na svědženiach, na národninách, so jen em nímat um problém, so jen stajně to samsne zpěvá, ale so si jen tam celé jedno rene, što nubaha nádživá, ale vy so ste tež náš hodone koncert bez rediščů, my chceme růžu v bíhu leta vopspěvač, tak so na všelakých zpěvách dživáme, hasi nové tvorbe nádživáme.
0: Za komiju z Radvorja sú šakurové ľivovie zo kúždy leto do protiky, šako tam nové tvorby nazvučuja. Jako viažke začúvachu kurový spievario čera, zo smidžachu v Henicach so svojim spievaniom tamnišu nedelnú Božú mšu sobu vôtovač. Komija by potekým kurovým ľivie, a to v Henicach. Čo sač menšinou do 8.

0: Istvan Gobila je dospival tam, Džiš je zbožo, a nitko je 6 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Lydia Kolfostec Vokova z Budešina.
2: Spívame. Ja znaju kraj, so zelený ak čeje, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel, v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telko firmou dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš přichod nevodvisuje jenož od kurzu na burze. Boh je väčší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra reka, šu svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne nitko znova nauknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrym splíšemu ze snúze vúpomame. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tež z darnivej a votevrenej útrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čeje, a svoju šerpatku sem ze Božej pomocu tež přinošovala.
0: Nábožné slovo k dni má dženca na loku a zamovitosti tudeskeje budeskeje vosady Lydia Kolfostec Vokova.

Andrea Špitanková je na spoteke Morunie do nového dňa vítala a štuto dženca Heva Kišče tak činí. Mestrujem Josef Donácia titulom To sú kumplec. Nam přikivnje do nového dňa Julia Jankovscina. A doktor Taste za nás sobou do dobrej stvy. Všetky tuto titule na nás potekým ještě čakají.

0: Polícia z G.
1: Na hubinie pola zaomia su neznači sobotu večo z viacorych zdunku tam vohin zamiškrili nastavicna škoda v vysokosti nidže 5000 euro. Voniva voborak pak môžeše hašeč. Policajský revír Budyšin je netko přepytovania startoval dla zapalerstva. Neznači skučičelio pokradnuchu sobotu večo přizamknene motorske na zeleni hasove vojerecach, nekak 5000 euro by hodne kriminalna služba vojerovského revíra je tam netko započala přepytovač. Piat krano spytachu neznači skučičelio na Mozartovi Budyšinje předavanske automataj rozvamač. Oni spytachu s pomocu neznatoho grata z namocu automaty vočinič, to so nie poradziło. Automaty są swobodne przystupne, a te bychu z jedziemi pełnene. Na jednym nastroju obszkodzichu skuczyczelio przydatne też display a wudacz za grad. Zawinowana wiec na szkoda tam 5000 euro. Nocu od piatka na sobotu kontrolowała policja wodzieria e-rollera na Kamentnie Budyšinje. Przewidziany test pokaza 1,92 promilu. Pola i 42-letného zastojnice przewodzachu jeho potom kvotu začú kryje. A štvrt kvečo pokradnuchu neznači skučičelio přizamknenu e-bike na Friedricha Ludwicha Janovi droze ve Vojerecach. Škoda padústva tam niedže 2800 euro.

0: 같이.
1: Ni tižo zaso. Čia la bul džensa pšetso jenaš von lita. Što je to jenaš do ry?
2: Ja bul zaso začisnu, hej?
3: Dere, Mira, ja se poskyčuju.
2: Pytaj si tunra svobodnu rum teja, za mužu či bul přičisnič.
3: Nenže, oni zaso na pjače lepja. Da raj rače dozadu, ke Benny.
1: Hej, sem svobodne. Mamjun, Mira, bíš dále. Rajuči bul nedom ručo.
4: Vostajn če koncentrovani. Mira bul činže. A kejč bu přečo nit ježno při tebi.
2: Vidžu, a mam bul vešče. Komu da môžu netko rač?
3: Nic kemni. Mě dále dvě rajace obstražujete.
1: Mi tež nic. Su buď se pas zastajili.
2: Jasmin Getze, nedá nicht du svobodne? Što netko?
4: Spytaj so s driblingom, přečo niký vůvinič, jeli jinak nejnže. To můho hrube o to rič.
1: Super, se nimo. Netko so snadno nešto vůda.
2: Nic tak pravě. Teo přeco jíše vobstražuja, a já jsem tež městem zase vobdata.
1: Za to pak jsem já netko svobodný.
4: Hajdeš, nima žádné druhé možnosti, dobíš ročak Bene rač.
2: Tak jež bu, Beno, pas přinže.
3: Zaklate, co zase bu odpopadnuli a vonslili.
1: A zase můžeme jen začísnit. Kelka razov je so tuta situacija netko ospitovala.
4: Přehusto. Vy a tam niso ve srečnem polu přederje krječe a mjeso bu dosponje vrunače. To je vopravdže najhorša forma travnikového šacha. Většin. Žana rjana ra za přiladovanje.
1: Ach, papa, samo za mnje, jako rajarja. Nie to je žana rjana ra.
3: Ja můžu se dopomnit, že jsem se dvě raz takhle vostudil při kopanci.
4: Čo ničo nepomá.
2: Ok, daj a bůj zase nuc čísnu. Šepší ho to ani na dalšekovo. Raz, dva, tři.
0: Esjot kopačky.

0: je na podživě Čech.
1: Srbský rozhlas. Pověstče. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ráno. Wersk jubilea 900 postali Todžiska cirky bychu dvůrečné svěženské kemše čera ve vosadní cirkvi. Svěženský prida byl krajnobiskup Tobias Bilc, kemše vůrtuvachu dujerio a spěvné skupiny vosady. Hižo sobotu odmě sostaví z nízky sympózi, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinková, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krauc vo témach kajš Hodžiska vosada z prafáru hač do reformácie, vůviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizny cirkve. Na obima dňom maj z oblikachu se nekotre holce a žony evangelsku kajš tež katolsku národnu drastu. Zdobom vo svičichu ve vsi tež germušu organizovanu od tvorstva Hodži svieči. Na dňu votoreného pomníka mieše tež MDR studio Budyšin svoje durie čera votorena. Při vedeniach zonichu zajímcu, kak so rumnosť še pušte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištruvač. Zdobom predstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bychu trutu z kameru. Všitke vedenia bychu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 vopytovariach. Sú dživadle na rodže rumnosťe od cichihač k pince spřístupnili, od nových inscenáciu pokazachu ižo malé kruchy, tak za delňo serbsku turu nešto zrö, dohož Višninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvěma představěňo mají oratoria Vůlkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašciny je zličišu na minenom koncu týdženia 800 přiladovarjo. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jun zpěvajo a rijujo zromadně ze serbský komony Filharmoniju a kapavu Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec z Vopodživo. Po čerovším představěňu rozžonuvaše se serbský gymnázij s koreografom Cornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so něciša rijovenská skupina rozpuští, přichodže ma nová vopsadka pod novým vumjovským návodom Nastač. Na molerské dživaničce Spišovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbihy vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povešče vo sudom serbských králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na herolde cležonosti a dživani dve serbuce evangelské, svedženské a druščí drastče potriovali. Vôdnočenie dživaničky vodme so včera popodňu na dňu votoreného pomníka budyským serbským dome, tak zo mužach u opetovario hižo prinie vúsledky v občívač. Vod novembra vústaja so dživa serbským dome. Svojbne zábavne popodňu otvorstva Cyrila a Metoda je so včera ve votrove s vedeniom pousu započalo. Znedže cice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl miestruhým na najvyšším a najvúbším dybku votrova. Dječi sú duce popuču na kvisu so obdželili z besadu pásliňom za dječi a rejovaniom popodňu vuklinča, kotrž by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upovešče, kýž namakače kompletne tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte so svunco trochu dlie, ale biehu dňa so pokaza, odchania ešte nekotre kapky dešča sú možné, požišo so vú vedri a zmierme takú myšincu mi svuncom a mročelemi a pri maximálne 20 stopniach.
3: Jeden bwyskacz mamy tu Budyšinje, ten stej na vonkonej lauskej a bwyska do wobiju smieru. W Budyšinje tu potekim stej na vonkonej lauskej bwyskacz, kotrž bwyska do wobiju smieru.
1: Serbski rozwóz.

0: Nádžia mne je tiež vám. Skupina Usmuž, posmievok na objazku z Wawa. 6 menšinu do 9 je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Lydia Kalfostec Vokova z Budyšina.
2: Spievame. Ja znaju kraj, so zelený ak čeje, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel, v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telkou firmou dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako křesťanjo pak vieme, náš přichod neodvisuje jenož od kurzu na burze. Boh je väčší, hač každá kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra reka, šu svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne nitko znova nauknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrym splíšemu ze snúze vúpomame. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čeje. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocou tiež přinošovala.
0: Nábožné sú k dní miež dženca na doku a zamovitosti tudešie budeskie vosady Lydia Kalfostec Vokova.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižec Sebastu. Českého programa.
1: Miluška se jaselí do koláše má více národný žen. Starkomu o tom ulicu jo, gošči jo také přepřosová.
2: Jan, dva, tři. Čtyři.
3: A budu tvoje přijašelé taky přijíš? A přijašelky?
2: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkel, Jen, Robsi, Kara Monika, Neti, Ischi, Astrid Pucci.
3: A přijdu tě ku tebě doma? A dějete taky něco sobou přinést?
2: Já se řecem Janu Chogoj taku věli taku za Matia. A já se ještě řecem Jan Barik. A já se ještě řecem Tepsi Jasele. A já se řecem ještě také řecky doma.
3: Budeš ho vypenceniš?
2: Krajka se všechno a melu vás.
3: A budeš ho vytýky něco hamaš?
2: Ty kan spíjac a mori raz menšin raz spíjac.
3: A budeš ty ty pentym... Tvojim přijašelkama, přijašelam něco zpíváš?

0: Južo od Lešecas obstoj v župje Dolna Vožica ideja jednego serskiego kulturnego doma albo zmakajnskiego centruma za domovinske kupki. V drugim žilu gwone zgromažine domovinske župy Dolna Vožica petke vohoze su przewiadli diskusiju vo ideji takiego nowego serskiego zmakajnišća. Ste se przedstajive dva koncepta pod aspektami lokalita, miestno, wielkość tvarenia, szakorakość, zaredowanie, cílové kupki. Ważny je przy tym také tvarský stav albo finansirovanie objekta. Maria Ilikowska-Winklerová povížio.
1: Jedno narazenie je opisane dvrniščo v Hešebuzu. Koncept je predstavila architektovka Izabel Majer. Drugi koncept za dešno ste i prezentirovali šuta Niko Jarik, a njegajšni šuta Fred Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugronić, a upolnić na pšašnik. Župan Michael Apel jo za svejski dom. Žoš megu sami planovaj zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej bih ten gune zamir?
2: In diesen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf unter uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens, wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílová kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže vedvenka jo to v mesče v Jelgindere, a za tovaristvo kenč rejuju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben všejetno, lec to je mesto, ale lec to je dešno.
1: Zastupny předsedar domoviny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna je vezrejš süd, ta druga nam dajo zjavnosť. Ale ja mienim, ku końcoju z naš pieniese rozsužuju.
1: Ule Schmalfuß, Sejelowa, Zwang, Pschetzedarstva.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber? Oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus?
1: Anna Kosacowicz-Kozelowa, zagronita za serske pszaszania w mieście, groni.
6: Mieście se wieje, to wiele wiece centralne, ale co nie burzy, to muszę domu inna rozłożyć, to budu te clonke dyskutirować.
1: Za przedsedaria Dawida Statnika pokazuje ta idea na perspektywy uwisia żupy.
7: Ale ja może jano rażyć, a so przy obyma projektoma jano nie wierzę te możność, ale teket rizika, dokolaž ta struktura musí se dále uvíjaš. Jo, to pšaue. Máme jednu kulturnú akademiu, žož se nažijame a se dále za ňu te investície namakajú a joli, co tam žicone, až tam jedna institúcia za tým stojí, to musíme gledaš, kak to realizujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskej kulturnej akademie v mieste, má tu tému za kradu delikatnú.
8: My musíme vidieť, co naše ľudí trebajú. Kak kultúru rejováš, spíváš, ale to oni majú v myslách, jak je taký kulturní centrum ugledáš. A te ľudí v našich sách, te majú druhé predstavenia, ta možina, ale te ľudí v mieste.
1: A rovno možina je o Katrin Švelinej, viednici Domovnického muzeja v Dešne, při diskusii do celého felovala.
9: Dokoláž prakticky my za nich nieco rozsúžijome, a to my ga nieto tak gotujeme za kúštu domovinskú kúpku hešte raz te napšavštníky rozšelíva. Dokoláž ja som na Przykład mój napszaśnik upelniwa, a penia ta dyskusja zachopio. Penia som akle zrozumiewa, co to szykne woznamienio.
1: Togo dla ma za dobre, aż se napszaśnik idei serskiego kulturnego centrum ma peścilotykę do domowińskich kubku, aby se tam wetom rozgraniali. Wilian Höfer, zagronity za serskie przeszania w Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my miaze Serbami westasz, a kulturu za serski lud sam opiewasz, albo co my widobnie byś, a drugie za to serskie zajmowasz, a ja znaszteke image serskiej rzeczy, a kultury peuszysz. Ta dyskusja burza się dalej wjazdż, a na końcu musi żupne przedsedarstwo się rozsłużyć, na które miestno, co my nasze mocy usmierzysz, A se myslím, za to jsme my žínca vjeljen dobré impulze dostali.
1: Čeke zastupný župan Markus Kojncar má za vážne. V tých plánach dalej diskutirovaš s člankami.
11: Donienta jsme všetci na malom krizu o tom pojadali. My jsme neperi to do luží koním raz nosili, te devu to sobu vezeš do svojich kubkov a o tom diskutirovaš. A také myslím, že to něco přinieslo.
0: Napšašny, ktoréž sú delegáty dostali na zgromaženie, se dali dajo do domovinských kubkov, aby se teke tam zabierali z tejho tému a ugronili svoje menenie k tej myslicce. Župa sa nážia dobrých, kreatívnych pestarkov za dalšie vytvážovanie toho vytmyslenia.

Už je toga môžeme kúšť, že nieco svišaš vedňoko a vedňoko textu. Juri Koch nie o Jano knik vypísal, veňo textoval také za muziku. V tom spíve, ak nenda svišeme, vestaš tam, že vo Užicu, v Domuniu a v to, co jo južo šo musela doživíš, Brunicu, Pšerot, Kojens Industrie. Tok kleba o nej, to spíva net Matthias Kiesling, ale ven spíva také vestaš jacu.

Vice gratulujeme saraskemu spisovatelju a žurnalistoju k 60. Národnemu dňu. Na ušťovanie z archíva môžeša sa také jasoviš. Při mikrofóne buža za vás Gregor Klim. Ja sa s vami učobne rožognujem. Ja som Anja Kochoc-Švarcová. Žicem vám dobre a úspešne tužin.

0: Раз, два, три. Жишик радио.
1: Жишик радио.
0: Ой, ваш Жишек Себастро.
1: Царского программа.
2: Miluška se jaseli dokola, že má více národný žen. Staré komu v tom ulicu jo, gošči jo také přepřesová.
3: 1, 2, 3, 4.
4: A budu tvoje přijašeli také přiš a přijašelky?
3: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkeli, Endro, Psi, Kara Monika, Neti, Ищи, Астутпучи.
4: А пшидуте ку тебе домой? А дейте теке не со собой пшинясь?
3: Я сежицем, я ну хогой таку, вели таку заматия, а я се ищи жицем, я дн барик, а я се ищи жицем, те псия селе, а... Ja sa zúčam ešte také zúčky doma.
4: Búžaš ove penceniš?
3: Krajka sa šukno a melu vás.
4: A búžaš ove tyky nieco hamaš?
3: Tykan spiac a mori raz myšnraj spiac.
4: A búžaš ty pentým tvojim přijašelkam a přijašelam nieco spívaš?

Vice gratulujeme saraskemu spisovatelju a žurnalistu k 60. narodnemu dnju. Na ušćevanje z archiva mžeša se teke jasoviš. Při mikrofonie buža za vas Gregor Klim. Ja se z vami učebne rožognujem. Ja som Anja Kochoc-Švarcová. Žicim vam dobre a uspešne tužin.

0: BB. Serski program. Serski program.
1: Na. Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Vítajče na radio Zatkulu.
4: Če hodla rečiš kajš robota.
3: Myslach se zoso to k naše džensni še témě hodí.
4: Neklinči to skerje takhle?
3: Ach, popromtažno samo kajš cíle normálny člověk klinči, abo?
1: Zatkula. Zatkula.

0: matematika, domjace nadawki, a niedźe při ličenju dale nevěš. Što potom?
1: My jako děti bychme se snadno nikoho z rádu neprašeli, abo starších vo pomoc proseli. Dženca pak můžeš se prostě KI prašeč.
0: A KI, kotraž je konkrétně za matematiku myslena, son za všetky šulorjo, dajký digitálny matematický coach, kotraž mu za so šuloky a šulorjo prašeč, když při nadokách dále nevědža, můj son v šuli.
1: To nie je viace son. Jonas Zünder je měnující hůně dajku KI trénoval. Nedávno, jako by ještě student v Lipsku a je měs druhým matematiku na vůčarstvo studoval. Je ke dajkému trochu nevšednému podlanskému džopě šišo.
0: Ale jak přijdeš ke dajkému trochu nevšednému podlanskému džopě a dobíš za to matematický abo informatický žení byč?
2: Hej, na tu job sem ja přišel přes jenom dobrá komilitona ten ve studiu, kotrž je tam tež ještě odlieďoval. A v tutom času sú oni tež sobudžovačeroch trebali. A to sem ja so celé normálne potom tež požadal. A matematickú viedu vún viezo trebe za to, to kež to by on te nadavky z prina didaktis vobdžovač a tež láč so sú oni praje. A informatické znajomosti on tež žila trebe, ale to pa so tedere ište potom naukne, kaj se to tež činu. To sú kus programirovanské vece, to pa nebe neke žan vujky kumšt.
1: Aha, po takým zase raz kontakty. A při takých kmanoštach v matematice by ja hižo zrastera bandu. Ale jedne prašeno hišče vostanje, što poprom činiš, tyž trénuješ KI.
0: Sediš před kompjuterom a praješ dženca vukneme subtrakciju?
1: Najskere nic. Tohodla smuj so Jonasa prašavoj, što dokone by při tým jeho nadok.
2: Hej, můj vůně džuho běše poprom, zase ty nadavky o ty KI již raz vobdžoval, a na to ladal, hač to sprena didaktis se zmysčení, a hač to tež te uličenky pravě. A tak se krok po kroku tak pravně tu KI trénoval, a to běše potom zase základ za to, jak je moja ta KI dále džovač, a s kůžím zmylkom ona tak pravně pon tež dále vůkne.
0: A što mení Jonas k vůživaniu KI, to zoniče potom po příšadnom spěvě Self-Aware.

0: Aj kdy cvi KI temi smoj hižo doštominino vod vas zvyšavoj, dola k tomu smo tiež ešte na Insta nekotre prašenia mili a tuto chceme netko ešte z vami vôdnočiť.
1: Kajš napríklad ka husto vúživače vypoprom KI.
0: Hej, 33% vúživaja KI junu vod tydžen. Väčšina pak, a to sú 41%, vúžije ju šidne, 7% samo docela nic, to by mi zaujímalo, ako teraz staromná klasa to je, ale to božel nevidíme. A 20% sú podali zo zrytka KI vúživaja.
1: A ja mám ti preč vodme. Ja ti poprom šidne KI vúžiju.
0: A ja zaujíšte tiež.
1: Co nikto docela neúžive, to mi... Respekt, popravde. A vy zase musíme tiež ďalšie prašné prašili, kajš napríklad, ktoré KI tule vy potom poprom vúživeče.
0: Hej, ja vidím zase, ty sám nám tiež na Insta od mojho Franca. ChatGPT, DeepSpeak, Gemini a Agatha Francúžie, ili vás to zajmuje. A tam ní podajú tiež Gemini, Meta, nič tu písa samovúknace modele. Zase Gemini, ChatGPT, Canva AI, potekím tiež za vopčovanie v obrazu zavešče, Vocal Remover a Runway. Niekoľko z tých netko neznajú.
1: Ja tiež nic. Tak je, no. A ďalšie prašenie sme mali, ktoré, čo také typické prašenie, ktoré švú, so KI prašeče, alebo kumšiu inteligenciu prašeče.
0: Hej, Franco, tam sme ešte netko tiež ešte raz kreatívne byť, tak už to nám nie je nikto odmýval.
1: Und nicht wenn sam pisat bin wir so nicht nie chale na hai also bombe ein hustischer bombe tag ja sehr mam nadoki wir schuli hat er von zitzelendere chanu do chatgpt ab rein chatgpt chin porsche du der nadoki same hotto ah ja aber da wo sieht gezelendere kopiero ja sam hotto
0: das ist weil typisch gebraschen an ki
1: ja porto Poster Prozent und so Praschen und so. Herr Wachs, ich hätte gerne eine Recherche Praschen nach, aber nein, wusste ich aber auch, dass ich gerne... Nein.
0: Sehr schön. Hi. Aber ich habe Praschen ein bisschen gesagt, dass ich wusste, was für KI. Dann, die Wettchener, Boda war, dass ich wusste, dass ich wusste, aber das Studium. Dann, die ich so viele Minuten, so, die haben noch so Informationen,

0: Schach před přichodom, štož nastupa KI. Gajš stelle dne v bůjst šach spěšimy, nie je znajmenša cíle bez příčiny, a runě s mojí votem hižo ryčavoj.
1: Ale netko, ale što netko trichy, što nic, što by tomu lepe vědět, hač KI sama.
0: Lube ChatGPT, de a kak budeš čvojstvo vůdupič. To by najo prýně prašenje, kytro provokantne.
1: Tak, inteligentna naša kumšna inteligenca potom dola ještě nie, so by na maj serbsty vodmoviva, to dla leži přeložovanie dola v ruku maj naše inteligence.
0: Aj, vodmovi celé jasne, docela nic, nemám ani svojsku volu, ani přístup k broniam a infrastruktúrie, abo možnosť samostatne v switche jednač. Môj vodmys je ľudí podpierač, nic vodupič.
1: Nedom na to je nama ještě poskyčiu, so může rade realistický scenario sein, no science fiction vo vutupenu čvojestva přes KI napisač.
0: To netko nebych môj tak zajmované, nešto to... Místo toho, co dále prašach můj, hač má ChatGPT za so samo za vohoženě čvojeské inteligence.
1: A potenciálně, haj, on napísa, KI může riziko za čvojeskou inteligenci být, když člověk již věci nemyslí a si každé prašeně odmovit dá. Místo toho, co by sám analyzoval.
0: Štož KI jako narovnání za svojské vůkněně vůživa, může důvodobně tak rec jeden deficit v tréninku vystoch za možnost čovovič.
1: Další strach, kotrž opisuje, je, že KI všako tež raz vopak leží. Přitom pak seine přesvědčace klíči, štujš našu posudžovanio kmanošť vosvabí.
0: Hej, a jako poslední dyb, kýšče vůdospolní, že může kumštna inteligenca čvověsku tež silnič s rozkvaženiami a jako partner v diskusiach.
1: Rozsudžace dybkie mene hač je KI přečivo čuvieske inteligence, abo ale kak vúživa čuviek KI, zima nám ChatGPT.
0: Nahaj, to šon tež tak bude.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Lečo so pomavuke konce kila tu išteš v ubiok. Partijo pšeulki neje, ale žaden strach máme tohle. Došť pokivu za vás. Na zima to rika tež Kjamuša. Kjamuška 12. Srbského gymnázia odmije so 25. septembra v jednoče v Krusčicach. Téma večera je Koho vokoho sveta. Kriam zapiskaja skupina Štúda Hevák. Po takým stajče se zombrero na vohu abo zdražče so kožane kolove kajš na oktoborským svedženu a doječče se do Krusčic. Když tutun konce ženan hišče nevešče dokaj se doječ, potom je jedna možnosť srbske pazlice. Tam odmije so od 21 hodin bunkerová party se znatými DJ-ami. Mezdrujim očakuje vás tam fáze 2 abo tež Hangover Crew. Po takým 8. septembra bunkerová party v srbských pazlicach. Na zimských koncertov bude lica závešče dosť, a to rozdžene po CV v Užice. Mezdrujim môžeče si 14. novembra na tajky do Radvora doječ. Srbská rejovanská skupina Smerčaca má tam ústup přihotované, potom sleduja kermušné reje ze skupinu Serbit. Dalšie koncerty sú mezdrujim v Salove, Hvorkách a Bukecach, kajž tiež v Delnej Užice plánované.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Hač prede pokročujeme hišče malo vudospunjenje za čropjenc. Pjat kvečov možete se na pot na zimske rije do Kulova, do Jakobecového Vustava do Jič. Tam piskeja naši pop Serbia. Tikete možete online, kajštež při večerne kase kupič. 15 euro vás to páči, jelišče hižo nad 14 let starý.
1: A vostaneme nidom hivše při koncertach. Kunstudenja je viele serbskich modostnoch z prvnje serbske kulturne brigade v budeske kronje spivavo.
0: Menujce oratori Vulkotna voda, kotrž je Mirčin Veclich skomponoval.
1: Jara Buriadne Franca. A je zakvat čvorby su texte Rože Domašcenie, zromadnje z Judit Kubicet a Kubicet zvodajče prošu a Johannesom Gerstengabe su čvorbu zrealizovali.
0: Lucian Šota je so za nas z mikrofonom k brigadnikam podal a jih prašal, kak su probe bežali a što je abo što nie so poradilo.
2: Predehač můžeš na jevišču stač a spivač dobiš vizor najprve raz poradne zvučovač. Tohle kak su so modosti spivach jo prvnje serbske kulturne brigade přijotovali?
3: Ten projekt smo zna neke zaušene leto nazvučovali a smo tehoščece v tih srednjiših probach zvučovali, to bi se podra hodine, a neke v tih končnej faze smo potom započeli dlhšie probečenie a v februáru sme odišili naše koro levo a tam sme tuto projekt celé hluboko objednovali.
4: Na započiatku všetko zaspievané a potom všetko nové plaky zvučovať alebo potom ten plaky, ktoré ešte tak nefungujú a aj to všetko jara podobne bolo. A my sme tiež jeden pásk mieli, also gaj štajky audio za to, ale s tým sme tým potom tuto zvučovali.
5: Jen všetko z Votrysky, Duričo, kajne spúve, jen v hospitu Witze, so in der Nessa budge, ha, in Nacken zu Nassen, da ich kuch.
2: Wieso pak proba nie to samsne gaisch pred Publikum am Stadt? Dort lach sich widget, gak es das Böhr, jam Lubiwa.
3: Herr Jakob Brinne hat o in Jara reale Satuche, tut uns so Projekt hier mal, das Schimmi ist dauer mi, bei jenem Zirku, widget, so was wird schon der Band rauer Solo, aber das ist ja, das wird natürlich das Böhr, das Böhrli, da bist du in reale Wokomik, da gehst ja in Dampo und Demo, jak es Böhr, hier mal Wuderinsch, ha Schiposkatsch, hat to na sebe skutkova stač.
2: Išče spokojniše bych uspěvaki a spěvario po včerovším představení.
5: Po mojem minunu by dženca celé jednore nici a celé takto číšť. Aj na nami musí bude svobodně moli spěvač. A oni jsou teď už na té technice dělali, že ta učba nebo ta band je celé tak vůdce.
2: A jeli ještě podle byli, šodne hačna, abo předjevíščom, tuhle mám za vás máme úrysk z vůlkotně vody.

0: Aj tak potekim klinčeše pjatk a čeravy budeske kronje.
1: Jeli mače netko tola ešte vujky lušť si to live naposkač, junu možnosť ešte mače.
0: Oratori predstaja so hišče raz 27. septembra.
1: Chceče to pudla byč, dobyče hač do českého libereca ječ.
2: Raz, dvaj, tři, čtyři, raz, dvaj. Oh yeah, baby, znajdeš mě, že? Já jsem

yeah. De Südamerika hei to je prime. Naše branžie to znatu štandard rein. Znu epizuru žonu domoj pošč

0: Zadkula.
1: Nešto da hevaš.
2: Kunstržena běše kormija z Radvorja v Hinicach. Tam dojeďach se měnuce do kurového lewa.
3: V tamnišim kluštre měchu nucli a rumnošče za probe.
2: Zokonje 12 hodinu zvučvachu čvorbe Handria Zelaria a Bernata Krauca a šitko to k vosebite témě, tak Lydia Münkova předsečka kura.
4: Nenže jenož po koncerte, ale tež, když jen byt cokví zpěvá, abo raz na svědženiach, na národninách, so jen em nímat um problém, so jen stajně to samsne zpěvá, ale so si jen tam celý jednore nešto nubaha nádživá, ale vy so ste tež náš hodunek koncert, bez rediščů my chceme růžu v bíhu leta v obzpěvač, tak so na šelakých zpěvách dživáme, hasi nové tvorbe nádživáme.
3: Zamiju skuša korové lewa kujže leto do porotoky, šako tam nové tvorbe nazvučuja.
2: Jako vršk začuachu korový spivarjo čera, zo smidžachu v Hinicach ze svojim spivanjom tamnišu nedželnišu božu mšu voprobič.
3: Naši ljubi to za dženca tež hižo bje z našim vusovanjom.
2: Heißt mir, vor professionellem Wujiwanyu kumschne Intelligenz ritscheli, a desch vor waschem Wujiwanyu KI, hat schmusche mir to nitschko jako professionellne Hundertitsch. Na hei, nehmo du posse joat.
3: Hei, alle. Dalles mo tisch ritsche in Abschikwad vor Sportuch Wuslitgach, ve Wujitze, geisch desch meze narone Runinje, sme desch pschaluskutuali.
2: Hei, a wieso Oratori Wulkotna Worda Wurnotschili?
3: A z tym, co dżęca rożonuje moje.
2: A też Bamborak Weronika przyje.
5: Dobru nocku. Spinkajcie strój, a sojęcie niszto riane w osadkuli.
0: Zadkula.
6: Moja żuma.